0: su luci capitoli. Mec, vidi casi e pec li vol formou.
1: Namo drevne mi zlaté slunce plane vzvela se k vorstu všemu od věku. Přemocnou vůní zesílená kane v klidu květin rosa od věku. Z květin vůně opojná, co věčný a tichý dík víš, stoupá od věku. Pod korou skal a půdy oheň věčný strapuje se od věku. Ostrmé předy vlny moře se příští v trpělivé zkáze od věku. Z lidských srdcí rudá krev se blíští tiše od věku.

Nejsou ani dnes nesmrtelní boží bezpeční před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí píš neblahý osud zánikem. Pramorské stěny je obité kmeny, vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy je slibný životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neexistují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou.

0: podzemní chodby. Hajne chodby, hajne šalárže.
1: Lidé uměli se také zavrtat do země.

0: starých ran ve milite kluby, abyste vyzvolili takovým profesorům.
1: Šťastnou dobrou noc.

0: sem sacristan, sem domčík osvanu, me bydlo ste.
1: Hejsa, kolte kolegové, máte drouček.
0: Eblepci, hala, falček, mluv sucho a česky.

0: Letu skrčen jeden, zdá se, že ještě živ. Jiný poradně!
1: Možná, že jsem utrpěl jaký vnitřní úraz. Nebo byl jsem snad obráčen.
0: Kleklo tvůj zakrvá.

0: Lečas cedričiate, prosil skrade kadec. Meine Herren, meine Herren!
1: Ale panové, přísa, vždyť se vece o život, pro mé bradele, smilovali.
0: Kleče si jako nyně, spadelec, pokrytec, okupa, aj vohanější smrti propadec.
1: Pro mé bradele, to je to žerty, já nesem vidět, kde mi ves nepatrím, já nesem ještě nedarodil, já nesem si budoucnosti. Smilovaní! Smilovaní!
0: Marius, kuráž, o duši svou!